0: To se podělaj.
1: Will be Roma, Ebo Jedi, Ebo Jedi.
0: Otros niveles musicales.
2: 91.3 Satelital.